Po málo, sporo by řeč, nebyle šau. Pěnekdu jen tu grunt, že by mi nezárov. Spěc na jednu nutě, trochu ten numer daruj. Niby pod prompt pogínam, ale či to překora ještě ty už rutina. Nevím, čas mi odjel, lece jak umím. Žádný poza melodiou, žádný desafinádo, rozumíš? Tiché noce, tiché gaz, mě to nezemno. Mě tu robí co dennoště lichý vjazd. I půl na půl tu rast, to buntu stane raz. Ona mě do gruntu kolane. Plus ten banál už čtyři pory, vše mě přeryči, poryči, vejš moje teritory. S tou agendou banálnou, seš tom banál, drobesk negorša ta povtařálnost. Málo mi baví na dňa konec, ta celá přežemnost po mojej strane. I stavená bácnost, ta jednoznačnost nudná, jak vláky, že by tak šlaky odtrápil. Čemu mě spotýka ten vyčisk? Já stavím pytané, šukám přičiny v koncu. Vo svém dnešním slyšek, kde je zřeber. Zanedbaješ sám, bebe, dlaku jeden.